Nag le béile de ba le aá sappata annta balóí a tíá sappata vastúpata, Gover Crosní a lutáta a amhata John Beatty dota b vonché bezóba hébita, réi taiú de ba le a am mai mú dota im bhonché cahéí á.